okně sedí a nikdo si ho nevšímá, bro na okně sedí a nikdo si ho nevšímá, nepohladí. Brouk na okně sedí a nikdo si ho nevšímá, brouk na okně sedí a nikdo si ho nevšímá, nepohladí, jenom tam sedí a hledí, sem tam se pohne.

okně sedí a nikdo si ho nevšímá. Brouk na okně sedí a nikdo si ho nevšímá. Nepohladí, jenom tam sedí a hledí. Sem tam se pohne o kousek dál, ale jinak